0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný, ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
0: Crazy Radio.

0: krysař.
1: A tak jde krysař!
0: Svou cestou dál.
1: Svou cestou dál!
0: Jednou se zastaví.
1: Jednou se zastaví!
0: Aby zas hrál.
1: Aby zas hrál!
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, do. Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová. Také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Minimum infa, maximálně fanda.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Rytmus.

prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Skipsy. Damn, I done spilled my drink.
1: Každý den je originál.
2: 8. srpna slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Tak to nám ten fotbal zase jednou ukázal, jak se chováme, když už je po zavíračce. Jeden borec z Dynama, co má asi rád noční život, se rozhodl, že na magistrátu je potřeba trocha kultury a začal tam bušit na houprdelí. No co, aspoň víme, že si ti naši potentáti umí užít volný večer, co na tom, že je to pičovina na entou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: opravách. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu dochtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okovat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Yo, Jack. Yeah. I don't think they're ready for this one.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy Radio, minimum muziky, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou křešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa,
1: maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Spatřil jsem, kometu oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti. O smrti.

téhle planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého donaha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je přeci, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle je obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 8. srpna slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: dva cigáni sedí a říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.
1: Byla 7. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Minimum muziky.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. The night is mine.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio.
2: Spinning TV.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Odbyla 8. hodina.
4: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
5: pecky.
6: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
6: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
7: Whatever.
6: Z Crazy Radio.

0: koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistuli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhyctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak, správně.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva, tři, čtyři.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

0: vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Každý den je originál.
1: 8. srpna slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.
3: DJ Markski's in the mix, Euro style. Period.

0: play the record, stop!
1: Odbyla desátá hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum info.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. srpna, 11 hodin dopoledne. I když meteorologové slibují, že ta největší letní vedra už pomalu polevují, Češi si očividně užívají poslední zbytky sluníčka v průsvitných šatech a kraťasech. A co si budeme povídat, ty večerní procházky s aperolem v ruce, to je prostě semeniště letních lásek, které pak chtějí zmizet na dovolenou někam hodně daleko od reality. Snad se jim to do podzimu nerozpadne jako domeček z karet, když se vrátí zpět do všedního života.
6: Ze společnosti.
7: Policie má nové drsné oko na české silnice a kdo si myslí, že ho za volantem nikdo nevidí, je vedle jak ta jedle. Speciální monitorovací Iveco totiž číhá a jeho vyšší kabina dovolí policistům nahlédnout i do těch nejvyšších kamionů, kde už se fakt nedá s telefonem u ucha kličkovat. Od začátku roku tak načapali přes 1600 frajerů, co si mobil za jízdy neodpustili a pokuty za miliony rovnou sypali do státní kasy.
6: Kultura.
7: Jižní Čechy se otřásají smíchy poté, co zprávy o údajném černém panterovi rozpoutali na internetu lavinu humorných koláží a teorií. Lidé si vtipkují a pomocí umělé inteligence tvoří obrázky, na kterých se snaží záhadnou šelmu zachytit v nejbizarnějších situacích. Někteří dokonce spekulují, jestli to náhodou nebyla jen vachyně, co se špatně postavila.
6: Sport.
7: Na českých zimácích se zase dějou věci, a nemyslím jenom ty na ledě. Fanoušci si přilibují v klobáskách a pivech tak vehementně, že záchody dostávají zabrat víc než gólmani při nájezdech. A někteří hráči, ti občas s vypadlou hokejkou působí spíše jako striptéři, co se snaží zachránit poslední kousek oblečení před zvlčilým davem.
6: Doprava.
7: Dálnice D1 se dnes opět proměnila v nekonečnou estrádu trpělivosti, když se kolona táhla kilometry kvůli nečekanému pádu, a teď pozor, obřího nafukovacího jednorožce z návěsu, což zdrželo všechny, kteří se těšili na víkendový únik z města. Na toaletu to bylo fakt na knap. Zároveň se na okreskách objevili cyklisté v plavkách, což sice potěšilo oči, ale plynulosti provozu to zrovna nepřidalo.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká nádherný, převážně slunečný den, jako stvořený pro letní románky a plážové povalování. Odpoledne se teploty vyšplhají na příjemných 26 až 30 stupňů Celsia, v jižních oblastech si dokonce užijeme sexy třicítku. K večeru to sice spadne na svěžích 12 až 16 stupňů, takže si nezapomeňte vzít něco na sebe, ať vám pak nemrzne to, co má, když se budete vracet z letní schůzky.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. srpna, 11 hodin dopoledne. I když meteorologové slibují, že ta největší letní vedra už pomalu polevují, Češi si očividně užívají poslední zbytky sluníčka v průsvitných šatech a kraťasech. A co si budeme povídat, ty večerní procházky s aperolem v ruce, to je prostě semeniště letních lásek, které pak chtějí zmizet na dovolenou někam hodně daleko od reality. Snad se jim to do podzimu nerozpadne jako domeček z karet, když se vrátí zpět do všedního života.
4: Ze společnosti.
5: Policie má nové drsné oko na české silnice a kdo si myslí, že ho za volantem nikdo nevidí, je vedle jak ta jedle. Speciální monitorovací Iveco totiž číhá a jeho vyšší kabina dovolí policistům nahlédnout i do těch nejvyšších kamionů, kde už se fakt nedá s telefonem u ucha kličkovat. Od začátku roku tak načapali přes 1600 frajerů, co si mobil za jízdy neodpustili a pokuty za miliony rovnou sypali do státní kasy.
4: Kultura.
5: Jižní Čechy se otřásají smíchy poté, co zprávy o údajném černém panterovi rozpoutaly na internetu lavinu humorných koláží a teorií. Lidé si vtipkují a pomocí umělé inteligence tvoří obrázky, na kterých se snaží záhadnou šelmu zachytit v nejbizarnějších situacích. Někteří dokonce spekulují, jestli to náhodou nebyla jen bachyně, co se špatně postavila.
4: Sport.
5: Na českých zimácích se zase dějou věci, a nemyslím jenom ty na ledě. Fanoušci si prýlibují v klobáskách a pivech tak vehementně, že záchody dostávají zabrat víc než gólmani při nájezdech. A někteří hráči. Ti občas s vypadlou hokejkou působí spíše jako striptéři, co se snaží zachránit poslední kousek oblečení před zvlčilým davem.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 se dnes opět proměnila v nekonečnou estrádu trpělivosti, když se kolona táhla kilometry kvůli nečekanému pádu, a teď pozor, obřího nafukovacího jednorožce z návěsu, což zdrželo všechny, kteří se těšili na víkendový únik z města. Na toaletu to bylo fakt na knap. Zároveň se na okreskách objevili cyklisté v plavkách, což sice potěšilo oči, ale plynulosti provozu to zrovna nepřidalo.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká nádherný, převážně slunečný den, jako stvořený pro letní románky a plážové povalování. Odpoledne se teploty vyšplhají na příjemných 26 až 30 stupňů Celsia, v jižních oblastech si dokonce užijeme sexy třicítku. K večeru to sice spadne na svěžích 12 až 16 stupňů, takže si nezapomeňte vzít něco na sebe, ať vám pak nemrzne to, co má, když se budete vracet z letní schůzky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený. K němu přijde a povídá, ježišmarja. Mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemštěna, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste jim povídá, mimozemštěn z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Vám všichni. A ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Ne, jenom my Židi.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Soudruzi, uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena ole julu jili juliu. Na ole julu julisi. Jsi sam. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. srpna, poledne. Pražské ztráty a nálezy hlásí pořádné úlovky, kromě klasických peněženek a klíčů tam leží i prsní implantát a mačeta. Jeden by řekl, že v tom městě se musí dít pořádnej bordel, když se lidem ztrácí takové věci.
4: Ze společnosti.
5: Jeden nejmenovaný český hrdina se nedávno pokoušel o žhavé dobrodružství s exotickou kráskou. Místo postelových hrátek si ale odnesl jen jiný zářez, a to prý z firemního večírku. Kdo ví, co se tam dělo, když věrný Vladimír skončil s takovou památkou.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že nejznámější česká kapela dobývá svět doslova hudbou o výkalech, řeč je o grindcorové senzaci Gutalax z jižních Čech, která si udělala jméno fekálním humorem. Jejich hudba nepotřebuje překlad, neboť vokály jsou plné skřeků a bublání, což je po celém světě srozumitelné a diváci nosí na koncerty nafukovací hovínka a toaletní papír. Přemeští kluci tak dokázali, že i z takovéhle šílenosti se dá udělat celosvětová párty, kde se tančí i mezi mobilními záchody.
4: Sport. Doprava.
5: Tak nám Pražský okruh ráno opět ukázal, že i prázdné lahve dokážou pořádně zkomplikovat život řidičům. Jeden kamion tam ztratil svůj drahocenný náklad přepravek, takže si automobilisté místo plynulé jízdy užili spíše lahvový slalom. Aspoň že z toho nikdo neměl kocovinu, jenom pořádnou zácpu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Většina republiky si dnes užije slunečné počasí, ideální na pláž nebo klidně i na tajné dovádění na koupališti, i když místy se mohou objevit přehánky, tak pozor na zmoklé deky a mokré tajnosti. Odpolední teploty vyšplhají až na krásných 26 stupňů Celsia, v noci se pak ochladí na příjemných 14 stupňů Celsia, což je super na to, aby se vám pod peřinou nevařily koule.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky.
1: Maximálně fun. To je Crazy Rádio.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. For cover.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: každý den je originál.
1: 8. srpna slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Odbyla 13. hodina.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
2: Další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. srpna, 13. hodina odpoledne. Prahu v posledních dnech ovládli zahraniční turisté, kteří si prý zamilovali české pivo natolik, že tu chlastají víc než doma a ještě k tomu levněji. Místní hospody tak praskají ve švech a někteří taxikáři, kteří teď berou už jen eurobankovky, si mnou ruce, zatímco jeden opilý Švéd se včera pokusil adoptovat medvěda z brněnské ZOO, protože vypadal smutně a potřeboval kamaráda. Češi se tak pomalu začínají učit nové fráze jako další rundu, prosím, v několika jazycích.
6: Ze společnosti.
7: Českem se šíří exotický vetřelec, houba květnatek archerův, co vypadá jako krvavá chobotnice a smrdí jak skažené maso, aby nalákala mouchy. Mykologové sice žasli už nad prvním objevem před 60 lety, ale teď se tahle potvora množí rychleji než ranní kocovina a nikdo ji nezastaví. Takže pozor, ať si z nedělní procházky nepřinesete domů nejenom hřiby, ale i tenhle australský smrad, co vám provoní celý barák.
6: Kultura.
7: Léto v Česku je v plném proudu a kulturní scéna jede na plné obrátky, takže se i na Slezsku Ostravském hradě dají zažít pěkně drsné večery. V rámci Kultury pod hvězdami tam totiž řádí muzikálová komedie 50 odstínů, kde se prý diváci můžou těšit na pořádnou dávku chtivosti pod širým nebem. Holt, i historické zdi mají rády trochu té pikantnosti, co by na to asi řekli původní majitelé.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko, které vytáhne teploty až na žhavých 30 stupňů Celsia, takže si na to pořádné opalování nezapomeňte vzít krém, ať to na zadku nepeče víc, než je zdrávo. Zítra se počasí udrží podobné s maximy kolem 30 stupňů, takže opálení můžete doladit do dokonalosti, než nám noci přinesou příjemných 12 až 16 stupňů pro klidný spánek, nebo cokoliv jiného, co vám na mysli vytane.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
8: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14:44. Děkujem vám velmi pěkně, zazvěm hovno.

Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. srpna, 14. hodina odpoledne. Na pražské náplavce se včera opět strhly orgie, tentokrát ale nikoli v sexuální, nýbrž kulinářské. Skupinka mladíků tam totiž s velkým zápalem pořádala soutěž v pojídání utopenců a prý se u toho potili víc než u jakéhokoliv rande. Jedna slečna dokonce prohlásila, že to byl její nejintenzivnější zážitek roku, což už něco znamená.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára a představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Yeah, yeah. Yeah.

0: tleská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici, říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádio.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
6: Česká atletika opět baví, tentokrát nejen výsledky, ale i peprnými výroky. Závodnice Lada Bendová s lehkostí prohodila, že její pozadí už vidělo prakticky celé Česko. Takže ti, co se v horku potí na oválech, evidentně nezahálejí ani s vtipem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum

0: Maximum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Havana Brown. Red One. Miss Worldwide. From Miami. Morocco. To Australia.

0: Jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě.
1: A říká, jo,
0: já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kia.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
5: České silnice jsou opět v plné parádě, a to nejen kvůli probíhajícím opravám, ale i řidičům, kteří si zřejmě pletou dálnici s barem nebo ložnicí. Nezapomeňte, že koukání na telefon je horší než řídit poslepu 100 metrů, což pak vede k tomu, že místo kochání se krajinou řešíte, jak se vyhnout autu v protisměru. A když už se vám poštěstí a projedete bez nehody, klidně můžete narazit na značku, pozor prostitutky, i když ta je, pravda, spíš italská specialita.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Vám přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš člověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, po asi 8 let. Pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, ano, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, a prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý, až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombujem. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
5: Maximálně fun!
6: What I wanna do? 1, 2, 1, 2.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: Voiceover.
1: Každý den je originál.
2: 8. srpna slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

away. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax.

Nizounko nad mraky letí Walter v Messerschmittu, zbouraný baráky připomenou realitu. Walter právě snil o tý svojí Ute. Messerschmitt je kamarád, vozí Waltra po obloze a ten lítá děsně rád, zapomíná na exploze, když potkal Ute. Byl mladým rekrutem.

Spitfireu letí Tommy, nemyslí na vraky, rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Mary. Spitfire to je kamarád, lítá s Tommym po obloze a ten lítá těsně rád, zapomíná na exploze, na

Schleine ute, útlá dívka jemných rysů, kvítky žluté, přikládá mu do dopisů. Walter stáčí stroj, na to mi ho roj. Mary slouží dobrovolně v lazaretu, letadla si krouží a zdraví se z kulometů. Pozdrav z Berlína pro Mary z Londýna.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Yeah. What up, mom?

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: překvapila.
1: A kdy chceš odejít? Zo školy s velkou gulou?
0: Tak se do pláště.
1: Neskrývaj pred tabuľou.
0: Pozri, toto je ten můj pláš zázračný.
1: Nezaručí ti však život, sen začne.
0: A to však chceš?

svém začni, ať mu však chceš, tak je ti ho dá. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy jsi se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinký. Pozor, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozor, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhám se len na seba. Buď rada, že život nie je televizní seriál.

Tak jo, po delší odmlce je tu akustická session číslo 4. Tentokrát jsem si nachystal song na naší zahrádce, to mám moc rád, z připravovaného alba. Za kytarou je kdo jiný než zase Medus. Speciálním hostem je Cagi a jeho beatbox. Cagim jsme v Nafsenzi Music, takže spolupráce. Za kamerou je Art of Torres. Myslím, že nezbývá nic jiného, než to rozjet.

jsem to háj, zrovna když hajní uchájí, musíme se brodit, jdeme taky kolem stájí, tohle je náš rajon, kde nemůže nikdo najít, než jsme našli tenhle flag. Trvalo to roky, spousta práce a pečteku, co by nevešlo do sloky, museli jsme si dát loka, zvolávali proroky, co se stalo, vole? No došli

Yes. Díky moc.

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku choděj buchty, vole, Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadici.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeraj.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI Crazy zprávy radio. Se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
2: Crazy Radio.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.
1: Satisfaction. Smack my bitch up. Satisfaction. Satisfaction.

Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu. Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov. Povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšer.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fan.
1: Každý den je originál.
2: 8. srpna slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Na slaví svátek Soběslav, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam ten, kdo si dobývá slávu nebo soběslavný. Všem Soběslavům tímto přejeme krásný a spokojený den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je předstíně, že žuvám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a občas tam vařím taky a tohle je obývák, tam čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z hlavy kávy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio. Crazy Rádio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Půlnoc.
3: Crazy Rádio. Crazy Rádio.
4: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
5: Crazy Rádio.
6: To je Crazy Rádio.
7: Hrajeme další.
6: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Rádio.
8: Zpravodajský servis.
9: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
10: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. srpna, půlnoc. Takže, Pražáci, dejte si bacha, co ztrácíte. Mezi novými přírůstky na městských ztrátách a nálezech je prsní implantát a rovnou celá mačeta, to musel být hodně divoký mejdan, nebo se tam někdo fakt snažil vyhrát Darwinovu cenu, co?
9: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
11: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
12: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? No a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
4: Maximálně fun.
6: To je Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun,
8: maximálně fun.

0: Adiós, amigos.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
2: Crazy Radio!
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 9. srpna slaví svátek Roman. Jméno Roman pochází z latiny a znamená jednoduše Říman, či pocházející z Říma. Všem Romanům přeji krásný a pohodový sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: odbyla první hodina. Crazy
1: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum
1: maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pak, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.
2: Hey, yo. You don't have to love me. You don't even have to like me, but you will respect me.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.